0: this treasure. So please, just don't let me go.
1: Každú pesničku zahráme od rána do večera iba raz. Rádio Vlna.

mistra chtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně smít.

Jukebox. Len tak si dať zahrať pre seba z večerného Jukeboxu, ozvíte sa, kde nás počúvate, rád vám tam nasmerujem hity overené časom. Jukebox ponúka tieto dve pesničky, krátko pred 19. Erasure. Roky 80. Blues, Savannah a skladba číslo 2 To musím zvládnúť sám, takto motivačne s Karlom Gottom.

To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prsten ti však prach nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.